ženskom mítě. V adventní době zasmála ses neurčitě. Já se tiskl k tobě a Vladomerta hrál nám blues.

Krim tvých víček, zasněžená Bratislava, pola plná električiek.